Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: ruku nikam. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Zlín.

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásné sobotní ráno, je minuta po sedmé a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Hackerská skupina Handala s vazbami na Irán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale v USA pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování, tedy FBI. O nich tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadili drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. Tisíce uživatelů po celém světě hlásili během pátku výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Včera večer se sociální sítě začaly z výpadku pomalu zotavovat, uvedl web Down Detector, který výpadky internetových služeb monitoruje. A pojďme také na fotbal. USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii směrně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Dnes očekáváme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty nic moc, bude maximálně 14 stupňů Celsia.
3: Krásné ráno, 3 minuty po 7 hodině, s vámi dnes Kateřina Pechová, čeká nás toho spousta. Budeme vám rozdávat radost, ano. K tomu si dáme taky hity k vaření, ale teď už další fantastické hity. Za chvíli Miles Smith. A teď Alan Walker. A malá připomínka, že už jenom 2 týdny a děti se probudí do prázdnin. Taky jim to malinka to závidíte?

Jakože jasně, my jsme zatím prohráli jednou, dobrý, víme. Ale pro ty, co nestihli ten ranní výsledek, zaznělo to i ve zprávách, tak Amerika porazila Paraguay 4-1. A titulky amerických serverů už v podstatě vypadají jako, že jsou ve finále Američani. Jo? A pak už v oválný pracovně Bílého domu Donalda s trofejí v ruce. A neříkám nic. Jo? Ať ti vyhraje ten nejlepší, to je jasný. To asi tak nějak chápem princip hry. Jo? Ale představte si tu srandu v tuhle situaci, kdyby to mistrovství vyhrál Irán a samotný Donald by jim musel předávat trofej. Jako, možná to skoro stojí za to, až my vypadneme třeba, tak začít fandit Iránu, kdyby se tam náhodou dostali. Jo, je to sci-fi, samozřejmě vyhrajou naši určitě. Další zápas nás čeká už ve čtvrtek příští a dokonce i v normální hodinu, v 18 hodin, tak to se zvládneme koukat asi všichni. Třeba to těm našim klukům pomůže. Co pomůže, doufám, vám v tom ranním vstávání, jsou Soul Asylum a Runaway Train.

0: Emma Head, Rehab, Féteru, Hit Rádia, krásné ráno. Krásnou sobotu 13. června. Dneska slaví, prosím vás, narozeniny hollywoodský fešák Chris Evans. Ten roztomilej blonďák, pan kapitán Amerika, slaví, prosím pěkně, 45 let. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. Na kontě má spoustu skvělých filmů, pokud hráte typ na večer. Tak hele, třeba Na nože, výborná detektivka, Daniel Craig je tam navíc, jo. Loňská novinka, Dokonalá schoda, Pedro Pascal, jako bonus, jo. A nebo třeba The Grey Man, který se navíc natáčel i v Česku, tak můžete kouknout a schválně, jestli poznáte všechny místa, kde se to tady točilo. No a Chrisovi mi přejem samozřejmě všechno nejlepší, protože on nás určitě poslouchá. Pokud někdo taky dneska slavíte, tak všechno nejlepší a za chvíli do uší Lady Gaga nebo Maroon 5.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanazážitky.cz.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tenhle song prostě nejde nemilovat. Maroon 5 a This Love, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno a my se jdeme podívat s Filipem na to, co je nového.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, švédská policie po 4 letech dopadla řidiče, který se úspěšně vyhýbal pokutám za rychlost. Místo brzdění si před radary záměrně zakrýval obličej rukou, mobilem nebo sluneční clonou. Protože švédské zákony vyžadují k udělení pokuty přesnou identifikaci tváře, oklamal systém celkem 89krát. Starší žena z Thajska se rozhodla zajistit svým domácím mazlíčku maximální možný luxus. Pro svých 13 koček zakoupila samostatnou nemovitost se zahradou nedaleko svého bydliště. Dům kompletně zařídila škrabadly, prolézačkami a klimatizací, aby zvířata měla absolutní pohodlí. No a nečekanou nehodu řešilo muzeum v Izraeli, kde teprve 6leté dítě poničilo umělecké dílo. Chlapec při hře nešťastně hodil borovicovou šišku tak smolně, že proletěla plátnem. Poškozený obraz má hodnotu 10 milionů korun a nyní ho čeká náročná restauratorská práce.

0: Global DJs, What a Feeling, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Dneska je, prosím vás, den šicího stroje. Já celoživotně obdivuju každýho, kdo to s tím zvládá, moje mamka na tom šije celý život. Však fakt klobouk dolů, jestli to umíte. Případně pokud patříte mezi ty, co by se to chtěli naučit, tak kdy jindy než na den šicího stroje, že jo, to je velmi tematické. A ještě k tomu je navíc dneska světový den džinu. No, tak to je taky taková dávka motivace, ale to je asi spíš na večer. Další hity za malou chvíli čekají nás Sam Felt a Jonas Blue, taky Enrique Iglesias nebo Benson Boone. Tak si to užijte a hezké ráno.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
5: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
4: Souhlasím.
6: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné nedělní ráno, za chviličku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na úvod jedna smutná zpráva, dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Elona Muska na hranici, které dosud žádný člověk v historii nedosáhl. A pojďme také na tenis. Ani turnajový vítěz z roku 2023 nedokázal Jiřího Lehečku ve Stuttgartu zastavit. Český tenista amerického soupeře Francese Tiafoea po vyrovnaném duelu přehrál 6-4 a 7-6 a v souboji o finále vyzve vítěze z dvojice Ben Shelton Shaw Shimakaburo. V semifinále si Lehečka, který ve Stuttgartu plní roli turnajové čtyřky, zahraje podruhé v sezóně. V březnu v Miami došel až do finále. V semifinálových zápasech na okruhu ATP má Lehečka bilanci 7 výher a 5 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve Zlínském kraji nás žije zase o něco méně. Počet obyvatel se za první čtvrtletí snížil o 1200. Žije nás tu teď zhruba 576 tisíc. Narodilo se tu méně lidí, než zemřelo a úbytek způsobilo také stěhování. Z našeho kraje odešlo o 460 lidí víc, než se do něj přistěhovalo.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
7: Dnes po ránu tak bude velká oblačnost, místy s přehánkami, postupně bude oblačnost ubývat a přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší dnešní teploty až 21 stupňů Celsia.
10: Krásné ráno, minuta po 8 hodině. Eva Farná má dnes první Eden. Držíme jí pěsti a snad si to všichni užijou. S jakým pocitem se asi dneska probudila, co? No, věřím, že to bude skvělý. Teď k jiné české zpěvačce. Tohle je Kateřina Marie Tichá a Plamen.

Without You, to je Kid Laroi, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno a prosím pěkně, koukejte se teď po ránu přitulit ke svému partnerovi, klidně i dopoledne, i odpoledne a taky večer, tam hlavně. Nebo někomu napište, dobré ráno, mám tě rád, chybíš mi, něco hezkýho, jo? Jinak totiž vyhyneme. Je to tak. Podle futurologů, lidí, co se zabývají na budoucnost, žádná sopka, žádný virus, žádná třetí, čtvrtá, pátá světová. Lidstvo vyhyne kvůli tomu, že budeme mít lepší vztahy s AI než s lidskými protějšky. Údajně budeme už třeba za 10 let, což není tak daleko, dovádět s Androidy takovým způsobem, že už nebudeme umět navázat normální kontakt s obyčejným protějškem, jo, holkou, klukem, to je jedno, a tudíž vyhyneme. No, přímě si to dokážu velmi živě představit. Ahoj maminko, ahoj tatínku, tohle je můj R2D2. My se máme rádi a budeme se brát. Takže dneska, jo, s živýma lidma si prostě povídejte, množte se. A tohle je Sigma. I'm

Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio. Krásnou sobotu. Víkend je tu. Doufám, že máte aspoň většina, že máte volno a před sebou hezký víkend. Docela se má i umoudřit to počasí, ráno to úplně nevypadalo, ale jo, nakonec má být poměrně hezky, takže pokud jste plánovali zůstat někde zalezlý na gauči, tak ne. Vzhledem k tomu, že teď pršelo fakt hojně, v podstatě každý den, tak by bylo dobré to hezké počasí využít, takže možná udělat řízky, co? Do chleba a vyrazit někam na malý výlet odpoledne. Jo, je to jenom nápad, jo? Nechám to samozřejmě na vás.

0: Já se vám k tomu akorát postarám o ten nejlepší playlist. Za chvíli Robbie Williams, Leony nebo Lost Frequencies.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega Strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Hit Radio.

0: si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slíbený Robbie Williams, posloucháte Hit Radio. A my se jdeme s Filipem podívat na aktuální novinky.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Dánský hračkářský gigant uvedl na trh historicky největší sadu kostek pro dospělé stavitele. Nový obří model se skládá z více než 12 000 drobných plastových dílků Lego. Designéři odhadují, že sestavení celého komplexu zabere zkušenému nadšenci minimálně 35 hodin. Technologický experiment v Tokiu láká turisty na ubytování bez jakéhokoliv lidského personálu. Od recepce přes nošení kufru až po přípravu ranní kávy zajišťují servis autonomní stroje. Provozovatelé systému tvrdí, že roboti jsou 100% spolehliví a nikdy nepožadují spropitné. No a malý novinový stánek na jihu Francie se stal přes noc senzací pro lovce štěstí. Během jediného týdne zde hned dva různí sázející vyhráli v loterii astronomické částky. Dohromady si tito šťastlivci odnesli v přepočtu přes 1

0: Robin Schulz a James Blunt dohrávají v éteru Hit Rádia. Přeju krásné sobotní ráno. No, mám tady poměrně dost zajímavou informaci, zvlášť třeba pro vás, kteří se chystáte ještě takhle v sobotu do práce. Podle expertů je pracovat více než 6 hodin denně nezdravé. Mm-hmm. Já si trošku myslím, že pracovat samo o sobě je nezdravé, jo? Minimálně do určité míry. Ale tak víte, co se říká. Sklenice vína vám vezme 2 minuty života. Cigareta 5 minut. A práce 8 hodin denně. Let you cut me off. Tak volte rozumně. Za chvíli další hity Linkin Park, Dinoro a děti D'Agostino nebo Fergie.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
3: Já ho už naplánovala.
4: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
2: Prosím, posadíme naše do restaurace.
3: A budem řádit.
4: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: Firma na zážitky
11: CZ.
13: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
2: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Nejistota na trzích vrací energie do centra pozornosti českých domácností. Lidé častěji zvažují vlastní fotovoltaiku. Doporučení má Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
7: Dává smysl primárně v případě, kdy je takzvaně dobře a správně nadimenzovaná a doplněná bateriovým úložištěm a optimálně a ještě se sjednaným produktem, například pro chytré řízení výkupu a flexibilitu. Nejefektivnější investice vždy spotřebitel dosáhne tím, když maximum spotřeby, maximum výroby je potřebováno přímo v tom odběrném místě.
6: Vedle úspor roste i zájem o nové trendy v energetice, například elektromobilitu nebo sdílení elektřiny. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodů. A pojďme také na sport. Anglická fotbalová reprezentace se stala obětí krádeže během přesunu do dějiště turné v Kansas City. Zloději se vloupali do nákladních aut a ukradli tréninkové vybavení, včetně míčů a kopaček největších hvězd. Policie už sice zatkla dva podezřelé, ale anglická asociace stále sčítá škody. Svěřenci trenéra Tomase Tuchla přitom už za pár dní nastoupí k úvodnímu zápasu proti Chorvatsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve Zlínském kraji je málo bytů k pronájmu. Na jejich nedostatek se stěžuje drtivá většina měst a obcí v našem regionu. Největší poptávka je podle nich po startovacích bytech pro mladé a rodiny. Starostové přitom podotkli, že obce často mají pozemky nebo objekty, kde by byty mohly vybudovat. Odrazují je ale nestabilní a nejasná pravidla státní podpory.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: Dnes ještě po ránu velká oblačnost, místy s přehánkami, ale postupně bude oblačnost ubývat. Přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Dnešní odpolední maxima na 22 stupních Celsia.
9: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9. Za týden startuje léto. Jo, už je to skoro tu. Další hity, tohle jsou Train a Drive By.

Skvělá Lana Del Rey a Video Games. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou sobotu. A mám tady jeden malý friendly reminder, protože, prosím vás, zítra je důležitý den.

0: Silence. Tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásnou sobotu, 9:45. Tak co? Už vstali i ty poslední opozdilci, nebo se ještě povalujete v posteli pod peřinou? Takhle, ti z vás, co se válej, užijte si to, jo? Ale pokud je mezi váma někdo, kdo by vlastně rád už fungoval a potřebuje probrat, vyřešíme. Jedno espresso macchiato, k tomu Tommy Cash, to vás probere zaručeně už za chvilku.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tommy Cash v éteru Hit Rádia, přeju krásnou sobotu. A prosím vás, pokud byste rádi trochu romantiky, nějakou romantickou dovolenou, třeba nebo víkend, tak nejlepší místa na to jsou údajně Paříž, Rio a Londýn. Jako asi to dává smysl poměrně, jo. Rio, tam si na pláži zatančíte, že jo, to je jasný, Paříž, jo, svítící Eiffelovka, Londýn, že jo, Big Ben to úplně vyzývá k romantice. Praha skončila na 42. místě, což je dost slabý a dost mě to překvapuje, protože ježišmarja, piknik na Petříně, procházka stromovkou, pivo na každém rohu, jo, podle mě tam musí být nějaká chyba. Velmi zajímavý je, překvapilo to podle mě spoustu lidí, že se v žebříčku vůbec nenechází třeba moje rodná Volyně, jo, tady jižní Čechy, že jo. To jsem hodně překvapená, ale my jsme samozřejmě rádi, protože bychom asi neradi, aby se nám tam někde za polem báleli nadržení japonští turisti. Takže v pohodě, vyražte Paříž, Rio, Londýn, nejlepší pro romantiku. No a co se hudby týče, tak tou romantikou to zvládá Alex Warren perfektně.

0: Rihanna a Diamonds, posloucháte Hit Radio, přeju krásné dopoledne. Dneska sobota, možná tušíte, po 11. hodině nás totiž dneska čeká na jedné vlně a to znamená jediné. Už za 20 minut odstartují hity k vaření. Jo, tohle je ta výzva, kdy už můžete začít psát, nahrávat hlasovky na 777-937-777 a téma je jednoduchý. Jídlo. Milujeme jídlo, takže napište, co dneska vaříte k sobotnímu obědu a co byste u toho chtěli poslouchat. V 10 to odpálíme, do té doby třeba Damiano David, Sia nebo Jeleni.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Auto UH-Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH-Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
9: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Trnko brání,
2: Trnko brání. To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobrani zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobrani.cz.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
4: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem jsou tady, vítejte u nich. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích, nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití. Fotbalisté USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii smírně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Nejoblíbenějším dívčím jménem pro novorozence už ve Zlínském kraji není Eliška. Aktuálně ji za loňský rok předstihla Viktorie a dostali se před ní také Sofie a Anna. U chlapců je stále nejoblíbenějším jménem Jakub, následují Matyáš, Dominik a Jan. Ve Zlínském kraji se loni narodilo nejméně dětí za posledních 25 let.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
8: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Odpolední maxima se zastaví až na 23 stupních Celsia.
11: Krásné dopoledne, 9:50, startují hity k vaření. Pište, co vaříte a já vám k tomu budu hrát. A hned na start jeden Michael Jackson, tak si to užijte a pište. Těším se.

jmény Don't Be So Shy, posloucháte Hit Radio City, Hit Radio krásnou sobotu. Teď odstartovali hity k vaření a to znamená jediné, vypíšete, co chystáte k dnešnímu sobotnímu obědu. No a k tomu vám hraju songy, které vám pomůžou s tím vařením, bude vám to třeba líp chutnat. Začneme se Zuzkou z Vlachové Lhoty, ta píše: vařím zeleninovou polévku, štěpánskou s těstovinama. No a chtěla bych zahrát všem hasičům na dnešní soutěž v Lipové velké úspěchy, Kačce a Adelce, ať se podaří sestřik. Hele, jasně, my držíme pěsti hasičům, samozřejmě, snad nebudou mít k tomu nějaký výjezd. A Zuzka by k tomu chtěla Apaté, Rose a Bruno Mars. A to my hrajeme rádi.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio. A my si dáváme hity k vaření. Píše nám jeden posluchač, který by chtěl zahrát svojí milované ženě Petulce, píše Miloušek. Mají totiž dneska svíčkovou. Tyjo, svíčková. No nic, nebudu vám zbytečně dělat chutě. Ten by chtěl pro svoji ženu Marka Ztraceného. A o Marka si napsal taky Jirka ze Štěnovic, který aktuálně nevaří. Na jídlo si zajedou do Plzně na Čínu, dobrá volba, ale zároveň uklízí byt. Takže ať to jde. Zastav mě, prosím tě, zastav. No a Marka Ztraceného si dáme za chvilku.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a

0: To je hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ale Farben Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu a teď budem hrát na Šumavu. Já jakožto rodila jeho Češka, která na Šumavě vyrostla, tak vím, že Šumava je nejlepší, ale nepraskněte to na mě. Hrajeme do horizontu na Šumavu. Honzovi, který slaví 43. narozeniny. Jeho kolegové mu chtějí zahrát, protože s nima musí být v práci. Ale jak jinak to líp oslavit než prací, jo? Honza prý aktuálně chystá suši pro 300 lidí, takže pohodička. Žádná velká námaha. Kolegové by mu chtěli zahrát PSH a já věřím, že to potěší všechny. Honza je totiž původně ze Žižkova, takže to je jasný. To chce Prahu. Tak jdem na to a všechno nejlepší, Honzo!

0: diesel, ale král. Tyhle ulice srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Zlín.

0: Legendy. Queenie a the show must go on. Posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní dopoledne, ještě si dáme jeden hit k vaření a to pošleme za Martinem do Českých Budějovic. Ten píše, prosím, zahrajte mi písničku od skupiny Rednecks, The Spirit of the Hawk, aby se mi dobře dělal oběd. Na oběd dělám buchtičky s krémem, neboli buchtičky se šodo. Kdo z vás to taky dlouho neměl? Co? Buchtičky se šodo. Dobrá volba a tenhle song samozřejmě dáme. Rednecks už za chvíli, k tomu třeba Ed Sheeran nebo David Guetta.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
4: Já ho už naplánovala.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
3: Prostě posadíme naše do restaurace
4: a budem řádit.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a také další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek, nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Ilona Muska na hranici, které dosud žádný člověk historii nedosáhl. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenboschi boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou a bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lhéčka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Ve Zlínském kraji nás žije zase o něco méně. Počet obyvatel se za první čtvrtletí snížil o 12 stovek. Žije nás tu teď zhruba 576 tisíc. Narodilo se tu méně lidí, než zemřelo, a úbytek způsobilo také stěhování. Z našeho kraje odešlo o 460 lidí víc, než se do něj přistěhovalo.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk, odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
12: Krásné dopoledne, 2:45, za chvilku nás čeká na podcast s Bárou, ano. Na jedné vlně už za malou chvilku, a to o šikaně ve školách. Nenechte si to ujít, teď Ella Henderson a Rudimental.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Josef Toman, specialista na bezpečnost, se kterým dnes budeme mluvit o tématu, které je více než aktuální, a to je nejen dětská šikana. Vítejte.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A ještě předtím, než toto téma s naším hostem probereme, tak já bych vám na něj v tuto chvíli prozradila tři věci. Uplave 400 bazénů na jeden zátah. Přestože vám poradí, jak zhubnout a ještě u toho v uvozovkách přežít, tak si klidně dá ke svačině banánky v čokoládě. A mimo řady dalších jiných věcí také založil spolek Men's Factor, který se právě věnuje dětské šikaně a tomu, jak s ní bojovat. Všechno sedí?
1: Všechno sedí, je to tak. Ještě bych něco přihodil. Dobrý.
0: Kdybych vám teď dala jednu minutu na to, abyste mohl říct několik informací o šikaně, nebo ty nejzákladnější, nejzásadnější informace o šikaně, nejen šikanovaným, ale i třeba jejich rodičům, nebo třeba i těm, kteří se šikany dopouští, co by to bylo?
1: Myslím, že by to byla komunikace, aby ty lidé a děti a vůbec kdokoliv s tím má něco společného, aby začali spolu víc komunikovat. Já jsem byl nedávno v Poslanecké sněmovně na semináři, který se jmenoval Bezpečná škola 2006. A tam paní z prezidia policejního, paní Petrmanová, říkala určitou statistiku, která mě úplně vyděsila. Dělal se výzkum z 50 tisíc dětí, jakou mají každodenní interakci se svými rodiči. A to číslo je úplně děsivé, je to 11 minut. To znamená, že ta komunikace probíhá oblice, zbal si věci do školy, máš udělání úkoly, jak bylo ve škole, aby si lehnout. To je samozřejmě naprosto děsivě málo a možná v tom bude ten zakopaný pes, že pokud nebudou lidé schopni spolu o věcech, jako je třeba šikana, násilí, komunikovat, tak ta tendence bude spíš vzrůstající, bohužel.
0: Kde je ta hranice, kdy opravdu už to označit za tu šikanu?
1: Pokud to dítě nebo kdokoliv, i do práce, samozřejmě i v práci se může odehrávat šikana u dospělých lidí, mezi dospělými lidmi, pokud už se dostává ta oběť do stavu, že prostě už nechce do té školy chodit, že si vymýšlí, že simuluje nějaké začít zdravotní problémy a tak dále, tak je rozhodně to být v tom okamžiku být ostražitý a vykomunikávat ty věci, aby ty lidi, aby ty děti, když už třeba nemají důvěru ve své rodiče, to se taky může stát, tak ať najdou důvěru ve své nějaké kamarády v té škole, anebo ať najdou důvěru v ten samotný systém, v tu školu jako takovou, kde můžou třeba přes různé pracovníky, kteří se tím zabývají na těch školách dneska už nějakého školního psychologa, tak budou schopni to odkomunikovat, ale je hrozně důležité, aby se s těma dětma jednalo ne jako nadřízený, podřízený, ale vlastně, aby k ním člověk navázal ten vztah, jako že jsou opravdu kamarádi, že si mu to můžou říct a že ví, že ta dotyčná osoba, které to řeknu, mě nez

0: Takže tohle mě asi šokovalo úplně nejvíc, že jsou někteří dospělí, kterým rodiče dávají své děti na starost a oni se můžou chovat až tímhle velkým způsobem. Hrozným způsobem samozřejmě.
1: Je pravda, že se, řekněme, zhoršuje ta situace, že přibývá případů šikany, že jsou děti agresivnější nebo společnost obecně?
0: Já si myslím, že agresivnější spíš ty projevy toho samotného šikanování nebo agrese jsou na úplně jiném stupni než před 10 lety. Když to řeknu zjednodušeně, před 15 lety se děti ještě jako fackovali, občas si nasadili kravatu. Jo? A díky tomu, že na ně má vliv různé věci, jako je třeba MMA a podobně, kdy vidí, a jsou to jejich vzory paradoxně, jo? Vidí lidi, kteří se kopají do hlavy, šlapou si na krk, mlátí se sál u toho budácí. To si myslím, že ani nikdo jim neřekne, že to je zápas, ale berou to jako, že to je takhle se společenské, prostě s někým můžu klidně popasovat, což se často stává, že se ty děti takhle tímhletím jako intoxikují vlastně až skoro. A to určitě v té společnosti jako nevyvolává úplně, nebo ty projevy potom jsou o to víc agresivnější, nebo to provedení toho samotného aktu je mnohem víc agresivnější, to určitě taky.
2: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. Jak já třeba jako rodič poznám, že buď mé dítě je šikanováno, anebo třeba, že i ono samo se může šikany dopouštět?
1: To nejspíš se vám to dostane asi ta informace třeba ze školy. Myslím si, že je to těžký nějakým způsobem to definovat v té rodině. Určitě změny chování toho samotného žáka můžou být určitý indicí.

0: větší, může to být nějaký neustálý poranění, může to být nějaký škrábanec, samozřejmě roztrhaný tričko a tak dále. Tam bych asi definoval, že to může být spíš ta oběť. Na druhou stranu tam může nastat i nějaká změna v nějakém jako nárůstu určitého nezdravého sebevědomí, že někoho jsem přeplal jednou, dvakrát, třikrát, teď jsem nějaký keng v té třídě, už to může vyvolávat takový jako nezdravý pohled na věc. To jsou možná indicie, ale říkám, pokud to dítě tráví 8 nebo 10 hodin ve škole, tak by ta škola měla mít ty radary na to, že se tam něco děje špatně, protože si myslím, že každá třída má svého třídního učitele, což se pak už jako vysledovat nějaké anomálie není úplně takový problém. Ale problém je spíš v tom, aby ty školy o tom mluvily, aby řekli, že my máme problém, ale potřebujeme ho řešit, a nejen, aby to vymlčovali a čekali, až se stane něco mnohem horšího.
1: Co bych měla jako rodič dělat potom v takovém případě, kdybych měla i podezření?
0: Kdyby jsem měl podezření na šikanu, tak zaprvé asi bylo dobré vyhledat nějakou pomoc, protože dneska vím, že ve školách jsou různí pracovníci, kteří jsou školní psychologové nebo kteří řeší tyto problémy, ale každopádně neotálet, pokud máte podezření, protože ono opravdu se ty věci, stejně jako otřes mozku, ty problémy se neustále nabalují při každém otřesu mozku a nemizí a neléčí se, stejně tak je potřeba přistupovat k těmto násilným formám mezi studenty a tak dále.
1: Je nějaká věta třeba, kterou by rodiče určitě neměli dětem ve chvíli, kdy se rozhodne svěřit se jim s tím, že je šikanováno, nebo že se mu děje ve škole nebo v nějakém prostředí něco, co už pro ní není komfortní, kterou bychom mu neměli říkat?
0: Myslím, že nejhorší slovo je takové, a nemůže se to taky trošku ty? To si myslím, že úplně jako totálně podrazí ty nohy toho člověka, který opravdu se do školy bojí, má hrozné obavy z někoho, kdo ho tam látí, šikanuje a tak dále, nebo se mu někdo posmívá. To si myslím, že tomu ty brány jako toho té otevřené komunikace úplně zabouchne. Myslím, že to je úplně to nejhorší. To je stejné, jako když přijde nějaká paní, že jí doma mlátí manžel a ona říká, nemůžete si to taky trošku sama. Jo, tím víte, že jakákoliv komunikace, nějakákoliv pomoc už je pro ní vlastně úplně nemožná.
2: Hit Radio Zlín. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
7: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tumanem. My jsme tady otevřeli trochu téma možného handicapu nebo možného dluhu, řekněme, v rámci českého školství, že by se mohlo vyučovat třeba také něco jako vyjednávací výchova u dětí.
1: Komunikační výchova,
0: jak jsou na tom dospělí. Nemají tady dospělí možná také velký dluh i třeba potom vůči svým dětem.
1: Rozhodně. A jak si myslím, že ty rodiče nějak přirozenou formou nechtějí ty děti s těma věcmi možná ani jako moc seznamovat, protože samozřejmě mají pocit, že nebo obecně se tak jako traduje, když o něčem mluvím, tak to se způsobem jako přitahuju. Myslím si, že to je opravdu o té důvěře a o tom, jak spolu sdílí ty informace. Asi bych se zaměřil na to zdravé sebevědomí těch svých dětí, protože aby věděli, co je pro ně dobře, aby věděli, kdy mají říkat ne, to si myslím, že je základ pro to, aby se určité dramatické situace nějakým způsobem minimálně to riziko snížilo v tom běžném prostředí.
0: A teď závěrem, mohl byste říct nějakou větu povzbudivou, jak vlastně pro oběti případné šikany pro jejich rodiče?
1: Myslím si, že by se měli uvědomit, jak ty děti, tak rodiče, že dneska existuje spoustu různých cest, jak na ty věci upozornit, jak je řešit, aby si uvědomili, že v tom nejsou prostě sami. Jak jsem zrovna říkal předtím, aby si uvědomili, že můžou sdílet ten svůj problém s někým, kdo je vyslechne, kdo jim poradí a kdo vlastně ukončí to trápení. Protože není nic horšího, než přihlížet tyhle ty věci, kde víme, že ten průběh a ty další následky toho chování se jenom stupňují. A čím víc dáme tomu zlu ten prostor k tomu konání, tím ta situace bude horší a horší. Takže oznamovat rychle, oznamovat pokud možno někomu, ke komu mám nějakou důvěru, a to je věc, která opravdu může ty věci utnout na samém začátku.
0: Já vám moc díky za to, že jste byl naším dnešním hostem a třeba někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali a že jste se dívali a opět se budeme na jedné vlně se poslechneme zhruba za 14 dní. Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Hit Radio Zlín.

Hunter X v éteru Hit Rádia, krásnou sobotu. Za námi ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s Josefem Tomanem k šikaně ve školách. Celý hodinový podcast najdete už teď na YouTube jako Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Nenechte si to ujít a jak zaznělo, další díl přibližně za 14 dní. Co je tu ale hned teď? To je skupina Lucie a Amerika.

a Jean Martin, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Skoro poledne, doufám, že jste vyspan do růžova. Kolik potřebujete hodin na spánek? Co? Pokud vám stačí jenom 5 hodin spánku, jo, tak máte genetickou superschopnost. Tihle přirození krátkospáči totiž údajně umí obnovovat svůj mozek rychleji než ostatní a fungují tak líp než většina lidí. Já jsem to uměla, myslím, kdysi, když mi bylo třeba 5. Tam naposledy, jo. Pak jsou lidi, nebo tyhle lidi jsou dokonce obecně odolnější, s nás se učí a rychleji uzdravují. Klobouk dolů, kdo to máte a spíte fakt 5 hodin denně a jste úplně v pohodě, tak držím pěstí, ať to vydrží co nejdýl. Údajně je to cca jeden člověk ze 100. Takže za stolik nás nebude, nebo vás, jo. Já jsem na tom třeba tak, že potřebuju toho spánku dost, ale ne moc. A trefit to, to je oříšek. Jistota jsou naše hity Sean Paul a Dua Lipa nebo Pink už za chvilku.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Archeoskansen Modrá, klenot naší historie vás zve.
4: Noc slunce a ohně, letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
3: Archeoskansen Modrá, archeoskansen.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Konec výjimek pro ukrajinská auta na českých silnicích. Stát chystá legislativní změnu, která narovná podmínky pro všechny řidiče. Zatímco dosud byla vozidla s ukrajinskou registrační značkou v některých oblastech zvýhodněna, nově budou muset být stejně jako ta s českou značkou povinně zapsána v registru a absolvovat technickou kontrolu. Novinka by měla platit od roku 2028. Ukrajincům v případě porušení zákona budou hrozit 10 000 pokuty. Česko chystá nový paragraf trestního zákoníku, který by postihl spiking, tedy tajné podání návykové látky bez vědomí oběti. Doteď šlo trestat pouze následky takového činu, nikoli v čin samotný. Novela má chránit svobodu rozhodování a míří i na případy, kde se tím usnadní další trestní čin. A pojďme také na fotbal. Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti na páteční předzápasové tiskové konferenci sdělil, že 34-letý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času. V East Stratfordu se utkají s Marokem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve Zlínském kraji je málo bytů k pronájmu. Na jejich nedostatek si stěžuje drtivá většina měst a obcí v našem regionu. Největší poptávka je podle nich po startovacích bytech pro mladé a rodiny. Starostové přitom podotkli, že obce často mají pozemky nebo objekty, kde by byty mohly vybudovat. Odrazují je ale nestabilní a nejasná pravidla státní podpory.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
7: Dnes očekáváme převážně proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 24 stupních Celsia.
10: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 3 minuty po 12. hodině, za chvíli rock set a teď už Minelli.

Roxette a June Afternoon. Přeju krásné odpoledne na Hit Radio. Zajímá mě věc, teď je čas oběda, jo, tak předpokládám, že jíte, to je v pořádku. A máte rádi pizzu? Nestýďte se za to, pizza je zdravá. Jo, chlapík jménem Kirk si objednával 10 let, každý večer. Fakt jako každý večer, si to představte, jo, skvělá volba za mě. No normálně mu to zachránilo život. Kde jsou teď všichni ti odborníci na zdravou výživu, jo? Protože důležité je samozřejmě to, jak mu to zachránilo život, jo? Když ho totiž po těch 10 letech klepla Pepka do stola, tak postýčkovi s pizzou bylo divné, že si tu pizzu neobjednal. Zavolal záchranku, ta ho v bytě našla v bezvědomí a zachránila. No, já to říkám neustále, pizza, pizza to je zázrak.

0: Martin Solveig a Dragonet, posloucháte Hit Radio. Já připomínám, že samozřejmě stále hrajeme hit, který se vyplatí. Ano, vy na našem webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. A pokud svůj hit zaslechnete, měli byste hned volat na 800 937 937, pokud se dovoláte do 10 minut, tak vyhráváte a aktuálně jsou ve hře chytré hodinky Garmin v hodnotě asi 7,5 tisíce korun. Ideální třeba pro vaše děti, protože mají spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky, takže ideální volba pro menší školáky. Takže mějte uši nastražený, páč, jakmile váš song začne hrát, musíte volat.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.

0: Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
9: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
10: Já ho už naplánovala.
11: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
9: Prostě posadíme naše do restaurace
10: a budem řádit.
11: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: proste Shakira. Vaka Vaka na Hit Rádiu. Je tohle výherní song? Je to výherní song.
1: Hit, který se vyplatí. Váš hit, váš příběh, vaše peníze.
0: No a na telefonu už je taky ta, která si ho na našem webu registrovala. Eliško, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Zdravím do rádia, no slyšela jsem výherní song, tak jsem moc dobře, jsem úplně překvapená, milé a šťastná.
0: Ty jsi říkala, že jsi původně, že jsi chtěla být jakože na zahradě a pohoda poslouchat a nakonec se to strašně všechno zkomplikovalo.
2: Ano, přesně tak, počasí nám nepřálo, do toho manželovi se naskytla ještě práce na 2 hodiny, takže jsme museli dát babičce děti a ještě jsem vás poslouchala v práci. No tak celý den od rána o 8.
0: Hlavní je, že to vyšlo. Eliško, dokážeš říct, co znám tam nechala za vzkaz na webu?
2: Ano, že bych moc ráda vyhrála hodinky pro svoji dceru Doubravku, která chodí do školy sama, je samostatná, pečlivá, učí se dobře a moc bych si přála, aby ty hodinky nosila, byla bych bezpečí, jako by byla bych šťastnější, kdybych věděla o ní víc, že jsou to chytrý hodinky.
0: No Eliško, dobrá zpráva je, že přesně to se stane, Doubravka dostane chytré hodinky Garmin, jsou tvoje!
2: Ježiši, paráda, děkuju moc do rádia.
0: Eliško, nemáš vůbec zač, můžeš tuhle skvělou zprávu vyřídit Doubravce hned dneska, hlavně ať s nima pořádně pracuje, jo, ať ti dává vědět.
2: Ano, jo? Určitě.
0: A ať se líbí, ať dobře slouží.
2: Děkuju vám moc, to je úžasný, já budu vás poslouchat celý léto.
0: To jsme rádi, Eliško, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju do rádia, zdravím, naschle, ahoj.
0: Tak to vidíte, takovouhle radost prostě umíme udělat. A můžu vám říct, že další výhra ve hře zase zítra.
1: Hit Radio Zlín.

0: Kamaráta Feel Alive, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní odpoledne, za chvilku 13 hodin, já se s vámi pro dnešek loučím, ale přibližně za 24 hodin se uslyšíme znovu. Nedělní odpoledne, budu se na vás moc těšit. Užijte si hezkou sobotu, doufám, budu vám přát, ať už neprší, ať můžete vyrazit taky ven. No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Do celé třeba Kors, Miley Cyrus nebo Lost Frequencies.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
4: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Nejlepší dopravní servise na východě Moravy v ulicích náměstí Křížkovského ve Valašském Mezříčí na Vsetínsku. Pozor, kvůli Food Day festivalu je řada omezení. V obcích Chvalčov a Slavkov pod Hostýnem na Kroměřížsku kvůli veteránské pouti na svatém Hostýnu také počítejte s řadou omezení. Dále v ulicích Třídy Tomáše Bati v Otrokovicích v délce asi 1 kilometru kvůli Lážo Plážo Festu také je řada omezení, tak s tím prosím počítejte. No a jak se tak dívám, mělo by to být ode mě už vše. Pokud vy víte víc, budu moc ráda, když zavoláte. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio Zlín.
5: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden, píší to Novinky.cz. Obliba elektrokol se zvyšuje, s ní bohužel i nehody na silnicích. Důležité je tedy pamatovat na prevenci, nosit helmu a být na vozovce vidět, používat odrazky a noční světla. Kolik cyklistů za poslední 2 roky nešťastně zahynulo, přiblíží Jana Pelášková z ředitelství dopravní policie.
6: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori nad 60 let.
5: Policisté proto doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temriuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti ale zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velo ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Gratulujeme.
7: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Počasí si u nás ve Zlínském hrají, dneska jede styl všechno trošku, mraky, déšť i sluníčko, teď odpoledne, ale počítejte s přeháňkami na většině území, jen Vsetínsko si může nechat pár kapek navíc až do noci, jinak k večeru by se situace měla uklidnit, teploty 21 až 24 na Vsetínsku kolem 19. Prostě počasí, které si říká, vezmi si bundu, ale zase ne moc teplou.
4: Hit Radio Zlín.
0: Krásné sobotní odpoledne na Hit Radio Zlín pokračuje. Za chvíli vám zahrajeme další porci těch nejlepších hitů a taky se dozvíte, proč lidé o víkendu nejčastěji odkládají domácí práce na neurčito. Přidáme i jednu zajímavost, která vás možná překvapí. Zůstaňte s námi, už za pár minut pokračujeme na Hit Radio Zlín. Já jsem Monča, na úvod Linkin Park.

nádherná poobědová romantika. Doma má 9 cen Grammy. Americký zpěvák, textař a herec John Legend na vlnách Hit Rádia Zlín. Tak přátelé, jak jste na tom? Je to víkend, toho se stihne, vidíte? Uklidit, vyšehlit, umýt okna, ještě přerovnat skříň. Vítejte v klubu. Podle průzkumu totiž právě my nejčastěji odkládáme domácí práce právě na víkend. To udělám o víkendu, ale já hned jak přijdu z práce, dám sporťáky a hned kavalím. A důvod? Prý si chceme odpočnout, což je zajímavé, protože odpočinek často vypadá tak, že sedíme na gauči a každých 10 minut si říkáme, za chvíli to udělám. Největšími obětmi víkendového odkládání podle odborníků bývá žehlení, mytí oken a úklid sklepů nebo komor. Na druhou stranu, prach nikam neuteče, jo, přišla jsem domů, všude ležel prach, tak jsem si lehla taky. Okna počkají, já okna jako skoro neumývám, vždycky prostě udělám jenom tečky, ať vidíme ven, nebo zatáhnu rolety. A ponožky si cestu z koše do skříně stejně sami nenajdou. Tak schválně, přátelé, co dnes odkládáte vy? Pojďte k nám do klubu, je to prima.

No a Peťa Sotrkovic píše, ahoj Mončo, já odkládám mytí oken, vždycky si říkám, že počkám na déšť. A když zaprší, řeknu si, že už je pozdě. Peti, tak to je úplně ideál, dneska prší, takže zase nic, že jo. Janča ze Zlína, nejčastěji odkládám žehlení, mám teorii, že když prádlo dost dlouho leží složené v koši, vyžehlí se samo. Zatím ji testuji už třetím rokem. Hele Janinko, ty máš stejnou teorii, jak můj přítel. Já už teda taky většinu věcí jako nežehlím, skoro všechno, protože děti vyrostly, tak už jako, že jo, to už se tak člověk hodí na sebe, tam se to nějak srovná, ale můj přítel přesně říká, když to dáš hezky do skříně, to se tak jako krásně srovná a tou tíhou se to vyžehlí. Hele, něco na tom je, protože fakt jako je to vyžehlený. Mirek z Valašského Meziříčí, úklid garáže. Původně jsem tam chtěl zaparkovat auto, dneska jsem rád, když najdu sekačku. No, Miri, to nebyl u nás. Tak schválně, jakou domácí práci odkládáte nejčastěji vy? Klidně, pokud chcete, pište dál. Já posílám kapelu Činasky. Myslete na budoucnost.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
1: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
1: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.

0: levnězcziny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

nás už na Mlacově přestalo pršet. Pokud už vaše kola několik měsíců stojí v garáži a začíná si myslet, že je zahradní dekorace, tak mám pro něj dobrou zprávu. Zlínský kraj od tohoto víkendu totiž rozšiřuje provoz cyklobusů také do oblasti Bílých Karpat, pokud by byla chuť. O víkendech a svácích se tak pohodlně dostaneme třeba za směru Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Strání nebo Bojkovice, až do oblíbených turistických lokalit. No a za přepravu kola zaplatíme pouhých 30 korun a autobus jich uveze až 5. Jen možná pozor, místa se nedají rezervovat, takže kdo dřív přijede, ten dřív vyráží za výhledy, přírodou a možná i za tím pocitem, že letos konečně udělá něco pro svou kondici. A jestli ne, tak alespoň pro fotky na sociální sítě. Popojedem, teď už Sunrun Avenue.

0: tady nedávno s kámoškou na Šumavě. Procházeli jsme se po takovém krásném hlubokém lese. No a mě napadlo, hele, co bychom jako dělali, kdyby nás jako na nás mrknul tady z pozakeře Méďa Béďa. No a tak mě napadla taková KPZka výletníků. Co dělat, když potkáte medvěda na túrách, prosím vás, tak jsme to jako hrozně řešili s tou kámoškou, ona mi dokonce poradila, že prý máte jako, musíte být vyšší než ten Méďa Béďa, jo, to znamená vzít si tašku a dát si ho ještě nad hlavu, rozhodně nepanikařit, hlavně si nevzpomenout na všechny sportovní výkony z mládí a nezačít utíkat. U medvěda je prý podle odborníku nejlepší pomalu ustupovat, mluvit klidným hlasem, nedělat prudké pohyby a selfie si nenechat na jindy. No a to máme jednoho očkrklýho v KPZce a což taková divoká bachyně, jo, zvlášť když má selata, tak prosím vás, tady prý máme dát prostor a nenápadně ho tím jakože začít mizet, jo, rozhodně si neplíst bachyni s domácím mazlíčkem, prasátko totiž neocení podrbání za uchem ani nabídku sváči. Zkrátka platí jednoduché pravidlo, zvířátka obdivujeme z dálky a když už se chcete s někým v lese vyfotit, tak raději možná s turistickou značkou, jo, protože jako já nevím, jestli by člověka vůbec na první dobrou napadlo, hele, nezdrhej, dej se do zenu, začni třeba zpívat. No pokud vy jste třeba měli někdy takovýhle zážitek, klidně mi písněte a podělte se.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
0: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
1: Hitrádio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Opět se řeší přijetí eura v Česku a majitele a chovatele pejsků musí od července evidovat psy. Důvod za chviličku více ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulicích 1. května, Kloboucká, Sinkové, v Brumově Bylnici na Zlínsku. Kvůli dnu města Brumov Bylnice je řada omezení. Tak s tím prosím počítejte. V ulicích náměstí Křížkovského ve Valašské Meziříčí na Vsetínsku kvůli Food Day festivalu Valašské Meziříčí také řada omezení. Chvalčov, Slavkov pod Hostýnem na Kroměřížsku kvůli veteránské pouti na svatém Hostýnu. Taky místem projedete se zvýšenou opatrností, ale počítejte s řadou omezení. Další omezení kvůli hudebnímu festivalu Lážo Plážo Festu v ulicích Třídy Tomáše Bati v Otrokovicích. No a bělokarpatské slavnosti vás můžou pozdržet v ulicích Komenského, Masarykovo náměstí, Kaunicova, Mariánské náměstí, Bratří Lužů, Sajchrtova, Nárdenská, Pecháčkova v Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku. Pokud vás mám na cestách, buďte opatrní a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde se budou nacházet základní informace o zvířeti. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj, jak říká viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
10: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
9: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté museli odklánět, informovali o tom mluvčí policistů i hasičů. Čeští florbalisté porazili v přípravném utkání v Erikile domácí Finsko 5-4. Proti úřadujícím mistrům světa vybojoval český tým v 61. vzájemném utkání teprve 7. výhru a 4. v základní hrací době. Naposledy Češi zvítězili nad Finy předloni v září na Euroflorbal Tour ve Winterhuru.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Počasí si dneska u nás ve Zlínském kraji zahraje na nerozhodného člověka v restauraci. Chvíli oblečno, chvíli přehánky, pak zase nic, možná sluníčko. Odpoledne a večer se déšť objeví na většině území, ale večer už začne oblačnosti ubývat a přehánky budou pomalu balit kufry. Jen na Vsetínsku si můžou dát menší přes čas, a to až do noci. Teploty vystoupají na příjemných 21 až 24 stupňů, na Vsetínsku kolem 19. Takže deštník sebou, ale dobrou náladu rozhodně nenechávejte doma.
7: Hit Radio Zlín.
0: Říká se, že kdo je připraven, není překvapen, a přesně proto hledáme nové členy dopravní hlídky Hit Radio Zlín. A proč? Tak třeba za plnou nádrž. Více prozradím už za chviličku, máme 4 minuty po 14. Na sobotní pohodu třeba i k odpolední kávičce, jen to nejlepší. Wanted, David Guetta, anebo Damon David. Jsem Monča. Hit.

Krásné sobotní odpoledne. Říká se, že kdo je připraven, není překvapen. A přesně proto hledáme nové členy dopravní hlídky Hit Rádia Zlín. Protože kdo jiný ví nejlépe, co se právě děje na silnicích, než vy, než řidiči, kteří v těch kolonách stojí. Takže pokud právě jedete domů, vidíte nehodu, uzavírku, kolonu nebo naopak prázdnou silnici, o které se ostatním řidičům může jen zdát, pošlete nám zprávu nebo hlasovku na WhatsApp 601 13 13 05. Stačí napsat, kde jste a jak to na cestě vypadá. A pozor, my každý všední den vybíráme jednoho z vás, kterého odměníme 2000 korunami na pohonné hmoty. Jinými slovy, za minutu povídání o dopravě můžete získat plnou nádrž. A to je dneska skoro stejně vzácné, jako projet Zlínem v pátek odpoledne bez jediného přibrždění. Tak co, pojďte do toho s námi.

0: vybrání prakticky jako nejlepší, abyste obohacovali náš systém a netočíte to dneska v rachotě a pokud, tak doufám, že s námi to nebolí. Za chviličku Pitbull a Luis Capaldi, hrajeme hity.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

zvýhodněné vstupenky. Takže pokud se chystáte vyrazit, může se vám nákup vyplatit a právě teď. Všechny podrobnosti najdete na webu Hit Radia Zlín. Mrkněte tam a třeba už budete mít o jednu letní starost méně a více v

0: A teď jedno milé přání od našeho věrného posluchače Tomáše z Uherského Hradiště. Ten posílá krásný sobotní pozdrav své manželce Lucce. Vzkazuje jí, že jí má moc rád, děkuje za vše, co pro rodinu dělá a přeje jí pohodový víkend plný pohody, úsměvů a chvil jen pro sebe. Má totiž holčičí dny. Teď si říkám, jak to myslíš, Tomi, jakože s holkama někam vyrazila? No já hážu písničku přes bedny Hitrádia Zlín a samozřejmě přejeme vám za celý tým společné zážitky. Tomáši, děkuju za milý vzkaz a Luci, posíláme hudební pozdrav i od nás Hitrádia Zlín. Uži si své holčičí dny a přesně a doufám, že věřím, že to máš s kámoškama někde.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: today.
1: Je skvělý. Ed Sheeran nám uzavírá další hodinu sobotního pohodového odpoledne. Pevně věřím, že to tomu tak je. Ladí vás Hit Radio Zlín. Za chviličku zprávy s kolegou Vladanem Hýlem. Zprávy na 15. Přátelé, bude vedro. Rosničky příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici Husovo náměstí v Kroměříži se aktuálně teď šetří nehoda dvou dodávek. V ulicích 1. května Sinkové, Kloboucká, v Brumově Bylnici na Zlínsku je tam slavnostní událost Den města Brumov Bylnice, s tím souvisí řada omezení v dopravě. Řada omezení na vás taky čeká v ulicích náměstí Křížkovského ve Valašském Mezříčí na Vsetínsku, probíhá tam Food Day Festival. Dále Chvalčov, Slavkov pod Hostýnem na Kroměřížsku kvůli veteránské pouti na svatém Hostýnu, 13. pouť klubu a přátel historických vozidel, s tím souvisí také řada omezení a kvůli Lážo Plážo Festu ještě dnes v ulicích třídy Tomáše Bati v Otrokovicích je řada omezení. Pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejdříve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to Novinky.cz. Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších z Lidic, kteří byli tehdy dětmi. Přijeli i desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Zúčastnili se také přední politici. Spojené státy by měly ještě během víkendu uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Smlouva by měla ukončit několikaměsíční konflikt na Blízkém východě, informoval o tom pákistánský premiér. Možné podepsání dohody během víkendu už dříve avizoval i americký prezident Donald Trump.
5: Fotbalový servis.
7: Čeští fotbalisté se po porážce 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do USA si v podvečer v komplexu v Mansfieldu zatrénoval. Český celek odehrál zápas s Koreou v nadmořské výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Tým vzhledem k tomu, že postoupil na šampionát až na konci března na play-off, dostal od FIFA přidělenou základnu prakticky v nížině v Dallasu a nemohl tak absolvovat delší aklimatizaci na vysokohorské prostředí.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Jak pak je dnes u nás doma? S oblibou říkám u nás ve Zlínském kraji. Dnešní odpoledne bude hodně mokré, čekejte i nadále přehánky na většině území kraje. Večer ale bude mraku ubývat a přehánky už většinou budou ustávat. Na Vsetínsku se ale lokální přehánky můžou vyskytovat až do noci. Teploty jsou fajn, 21 až 24, na Vsetínsku kolem 19.
5: Hit Radio Zlín.
1: Možná se blíží doba, kdy věta "to není moje auto" přestane fungovat jako univerzální omluvenka. Podrobnosti za chviličku, na úvod další hodiny s mojí maličkostí. Říká se jí, že je taková rock popová princezna. Sice už dávno vyrostla v nádhernou ženu, ale tohle jí prostě zůstalo. Avril Lavigne. Já jsem Monča, buďte na příjmu, volume doprava.

0: rádiu.
1: Ano, jsme vaše rádio, Hit Radio Zlín. Možná se, přátelé, blíží doba, kdy věta hele, to není ale moje auto, přestane fungovat jako univerzální omluvenka. Ministerstvo spravedlnosti totiž připravuje novelu zákona, podle které by policie mohla zabavit auto i v případě, že nepatří řidiči. Lidsky půjčíš, zaplatíš. Míří hlavně samozřejmě na chronické hříšníky, kteří si ani na zákaz řízení neberou osobně a za volant usedají pod vlivem alkoholu nebo drog, často ještě v půjčeném autě. Takže jestli máte zkrátka kámoše, který si od vás pravidelně půjčuje auto a jeho vztah k dopravním předpisům možná připomíná vztah kočky k povelům, možná bude brzy rozumnější půjčit mu kolobrndu. Zatím se novela vaří a chystá, ale platit by mohla od července příštího roku. Do té doby je asi nejlepší rada jednoduchá. Když už někomu půjčujete auto, ujistěte se, že ho nebere jako soutěž porušování pravidel. Já třeba mám ke svému vozidlu úplně intimní vztah. Jo. Já si s ním vykládám, hladím ho, děkuju mu. Já bych ho teda nepůjčil.

Skvělá doba, kdy jsme kazety přetáčeli tuškou, lakovali si vrchy a nosili šustáky. Labuš na vlnách Hit Rádia Zlín. Občas slyšíme zprávy, které člověku jednoduše udělají radost. A jedna taková přichází z Lukova a Vlčkové. Myslivcům se tam před několika dny podařilo začít zachránit několik malých srnčat, která by při synoseči jen těžko unikla zemědělské technice. Ve spolupráci se zemědělci a za pomoci dronů s termovizí prohledali rozsáhlé louky ještě před sečením. No a díky moderní technologii a obrovským lidským srdcím našli místa, kde se srnčata ukrývala a mohli je bezpečně přenést do bezpečí. Je to opravdu krásný příklad toho, jak můžeme my lidé spojit síly pro dobrou věc. Myslivci, zemědělci i technologie tentokrát táhli za jeden pro vás a výsledkem jsou zachráněné životy. A právě takové příběhy připomínají, že když se spojí dobrá vůle, zkušenosti a trochu moderní techniky, můžou vznikat opravdu krásné věci. Takže stojí to za to a mám

0: vítězství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na Vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
0: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
9: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
8: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

I nadále na chviličku zvolníme, já mám pro vás příběh malého Kristiánka, který připomíná, jak křehký umí být život. Ještě nedávno byl zdravým a veselým chlapečkem, stačila ale vteřina nešťastná náhoda při jídle a dnes bojuje o život ve vaginálním komatu. Jeho rodina teď potřebuje pomoc, naději na zlepšení, představují náročné neurorehabilitace a další léčba, která bohužel zdravotní pojišťovna nehradí. Celková částka je obrovská, rodina ji sama nedokáže zajistit, takže pokud byste, přátelé, společně s námi chtěli o Kristiánkově příběhu zjistit víc nebo přispět, všechny informace najdete na našem webu, na webu Hitrádia Zlín. Každá pomoc, ať už finanční nebo sdílením příběhu, může znamenat další krok na jeho odvážné cestě zpátky za rodinou. Moc děkujem.

0: doplavek, úžasná pobřežní hlídka, úplně jsem to viděla, ty těla, jo, jak běží, vyrysovaný buchty, jo, prostě úplná pecka, jo, kde jsem si představila náš tým Radia Zlín, jak, jako běžíme, ale... No, jako podívejte se, není to špatný, jo, před chvíličkou jsme se tady s kolegou Pájou porovnávali břicha. Pája říká, Pájo, doufám, že neposloucháš. Oni myslím se Šárkou teďka jedou někam provázet tour kapely Činasky, šťastnou cestu, pokud se slyšíme, pokud ne, tak to je taky vlastně dobře, protože Pája mi říká, hele, mám v tom břicho? A já říkám, hele, když ho trošku zatáhneš, tak jako ne ono, já už ho jako zatahuju. No každopádně, pokud se taky teďka v období do rysu, do plavek, tak jedna skvělá zpráva pro všechny, co chtějí zhubnout, úplně nejvíc pro ty, co se jim nechce do posilovny. Jo. Podle odborníků totiž spálíte docela slušné množství kalorií i u běžných domácích prací. Což můžu jako potvrdit. Mně stačí doma vytřít, hele, ale je ze mě, že musím si dát sprchu, jo. Takže luxování, vytírání, nebo třeba mytí oken se počítá, jo. Jinými slovy, když doma uklízíte, nejste líní, vy vlastně jen intenzivně trénujete funkční domácí fitness.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Easy, Eliša Keys, novina Hit Rádia Zlín. Opět se řeší přijetí eura v Česku a rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblasti u Česka. Proč? O tom víc Vladan Hill. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále se nám došetřuje nehoda v ulici Husovo náměstí v Kroměříži, kde bourala 2 osobní auta.

0: Českém Meziříčí na Vsetínsku kvůli Food Day festivalu je také řada omezení. Chvalčov, Slavkov pod Hostýnem na Kroměřížsku kvůli veteránské pouti na svatém Hostýnu taky nohu z plynu. No a v ulici Třídy Tomáše Bati v Otrokovicích kvůli Lážo plážo festivalu je také řada omezení. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte svoje hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
2: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
3: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
4: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prostě posadíme naše do restaurace
5: a budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základkách předloží už příští týden, píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i hlasy kritické vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Rakousko uplatní novou strategii. Na hraničních přechodech bude sázet spíše na rozsáhlé a účinné kontroly v pohraničním prostoru. Jejich cílem bude vyřadit z provozu převaděče a zločince a nezatěžovat pendlery. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboschi porazila 6-3, 7-6 Magdu Lineteovou z Polska a po 2 letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Dnešní odpoledne a večer se u nás ve Zlínském kraji objeví nadále přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a přehánky už většinou budou ustávat. Co se týká Vsetínska, tam ty lokální přehánky se trošičku protáhnou až do noci. Teploty 21 až 24 na Vsetínsku kolem 19. Zítra má být zpočátku polojasno až skoro jasno. Odpoledne mraky, sem tam přehánky. Teploty zítřejšího dne 24 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Zlín.
0: Prčíme dál, 16:02, s dobrou muzikou, s dobrou zábavou, samozřejmě mám i pár pikošek, jakých, no tak na to si počkáme společně. Venku nám na většině území Zlínského kraje prší, tak pojďme si dát Jerry Halliwell, It's Raining Man, a můžeme si s radostí zatančit mezi kapkami deště. Jsem Monča, jsme vaše, Hit Radio Zlín.

Za mě velmi vydařená spolupráce Elton John, Dua Lipa, novelná chytrádia Zlín. Za chviličku se potěšíme síly starých vín, úžasný hit kapely Škvor. Mimochodem, tihle sympatiáci vystoupí na 19. ročníku velmi oblíbeného Karpaty Festu. Budou vlastně hlavním tahounem v Zámeckém parku ve Slavičíně v pátek 26. června. A právě zahájí páteční večer plný tvrdších rytmů, na který pak naváže vystoupení kapely Vypsaná fixa. Takže tady je máme.

0: aplikace. Naopak, čeká vás kouzelný labirint plný fantazie, loutek, marionet, vyřezávaných zvířátek, malované manéže, stáda oveček a dokonce i moře. Zkrátka místo, kde si děti hrají a dospěláci si nenápadně vzpomínají, že si vlastně taky chtějí hrát. A pozor, velmi často bývá těžké poznat, kdo si to užívá víc, jestli děti nebo jejich rodiče. Takže jsem tady s dalším tipem na prázdninové řádění Rožnov pod Radhoštěm, Imaginárium divadla bratří Formanů až do konce srpna.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

přivítala do naší snídaně šampionu a rozhodně bylo o čem povídat. Představila svůj nový singl Slzy ženy, ale nezůstalo jen u muziky. Řeč byla také samozřejmě o jejím 14 let mladším partnerovi, o chystaném koncertu v O2 aréně a dokonce došlo i na její dětský sen. A ten byl opravdu originální, zatímco některé holčičky chtěly být princeznami nebo herečkami. Martina prý sněla o kariéře uklízečky v Hollywoodu, což je vlastně skvělý plán, potkávat světové hvězdy, mít přístup do zákulisí a ještě za to dostat zaplaceno. Nakonec se samozřejmě vydala úplně jinou cestou, jak znám, dnes vyprodává koncerty a natáčí hity, ale uznejte sami, že uklízet po hollywoodských celebritách zní pořád o něco zajímavěji, než luxovat po sobě doma. Celý rozhovor s Martinou Pártlovou najdete na YouTube kanále Hit Rádia Zlín a věřte, že o překvapivé historky v něm rozhodně není nouze.

0: klasika. Musím se přiznat, že tohle jsou hity mého mládí Depeche Mode na vlnách Hit Rádia Zlín. Přátelé, kamarádi, věk je jenom číslo. Pokud máte pocit, že v téměř 80 letech u člověk spíš odpočívá na zahrádce, tak Steven Spielberg vás rychle vyvede z omylu. 79-letý úžasný režisér totiž přichází s novým sci-fi filmem Den odhalení a podle prvních reakcí rozhodně fakt nešetří energie ani nápady. Spielberg se vrací k tématu, kterého provází celou kariéru, a to je setkání s mimozemšťany. Podle ukázek to bude fakt super. A je vlastně obdivuhodné, že muž, který natočil legendární filmy už před desítkami let, stále dokáže vlastně přicházet s novými nápady. Takže jestli jste fandové sci-fi, možná je čas vyrazit do kina a zjistit, jestli ve vesmíru opravdu nejsme sami. A pokud ano, doufejme, že mimozemšťané přiletí v míru, protože já vždycky, když se nad tím zamyslím, tak jediný hodný mimozemšťan, jak ho znám já, osobně, je E.T.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
2: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Přiblížili jsme se společně k 17. hodině. Je tu přehled aktuálních informací. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U Ostraty na Zlínsku je to směrem od Hvězdné, se aktuální od Hvozdné. Abych byla přesnější. Se teď aktuálně šetří havárie cyklisty, bohužel nehoda je i se zraněním, tak nohu z plynu. Dá

0: tam řada omezení. Kvůli Food Day festivalu je řada omezení i v ulicích náměstí Křížkovského, Valašské Mezříčí, na Vsetínsku, v ulici třídy Tomáše Batě v Otrokovicích. Pozor, lidé jsou na vozovce, a to kvůli hudebnímu festivalu Lážo Plážo Festu, a v ulicích Komenského, Masarykovo náměstí, Kaunicova, Mariánské náměstí, Bratří Lužů, Sajchrtova, Nádenská, Pecháčkova, v Uherském Brodě, tam zase probíhají bílokarpatské slavnosti. Co se děje na cestách? Pište, nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to novinky.cz. V neděli se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Informovali o tom Německé dráhy. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temerjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velhove finiši porazil Rusa Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži, kajakář Josef Dostál, skončil v závodě na 1000 metrů čtvrtý.
7: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Sobotní odpoledne u nás ve Zlínském kraji, většinou zataženo slabý déšť, někde ale polojasno, zrovna u nás na Mlacové ve Zlíně, teploty teď kolem 21. Na Vsetínsku byste měli mít deštivo ještě do pozdních večerních hodin. Zítřejší den neděle nabídne polojasno a příjemných 18 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Zlín.
0: Hezké sobotní odpoledne na Hit Radio Zlín pokračuje, jsme s vámi i v další hodině, ve které vás čeká pořádná porce muziky, aktuální informace i pár zajímavostí ze života kolem nás. K tomu samozřejmě dobrá nálada, která k víkendu patří. Pokud máte doma rozdělaný úklid, klidně ho nechte, odložte, my vás totiž nenecháme se ani nudit, ani minutku. Zůstaňte s námi.

A teď si hodíme jedno důležité téma, které se bohužel může týkat mnoha rodin. Děti totiž často neříkají nahlas, že něco trápí nebo že jim někdo ubližuje. Místo slov se můžou objevit změny v chování, uzavřenost, strach, chodit do školy, časté výmluvy nebo třeba nevysvětlitelné modřiny. No a právě o tom v novém dílu našeho podcastu Na jedné vlně mluví Josef Toman, odborník, který se prevenci šikany a bezpečnosti dětí věnuje téměř 30 let. Vysvětluje, jak rozpoznat právě varovné signály a proč je důležité nepřehlížet ani zdánlivé maličkosti. Pokud vás toto téma zajímá nebo máte doma školáka, tak celý rozhovor najdete na YouTube. Odkaz najdete taky na našem webu. Možná vám pomůže všimnout si věci, které by jinak mohly zůstat skryté. Teď si pojďme dát ikonu, naši ikonu, Michaela Jacksona.

0: biodiverzity Tomáše Bati Šimon Valovič dosáhl mimořádného mezinárodního úspěchu za svou kolekcí Faro. Získal ocenění v prestižní soutěži Design Award 2026, která každoročně oceňuje ty nejzajímavější návrhy nábytku z celého světa. Takže je skvělé vidět, že nápady a kreativita našich mladých lidí ze Zlína dokáže oslovit odborníky i za daleko hranicemi naší České republiky. Takže Šimonovi patří velká gratulace a nám všem může jeho úspěch připomenout, že velké věci často vznikají právě tam, kde je nadšení, odvaha a chuť tvořit. Tak pokud holky třeba jdete na to upít konečně ten koláč, držím pěsti.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

No a zajímavé je i to, že song vznikal ve studiích Petra Gabriela v Anglii. No a v dávce skvělé muziky, přátelé, tohle miluju. Milujete to taky? Pojďte, jdeme si to užít. YouTube.

0: Léto se nám blíží, příští týden prý má být až 35 stupňů, takže bomba, parádička. No a já mám pro vás tip, jak ho odstartovat pak stylově a úplně zadáčo. Pokud ještě nejste v klubu šampionů Hit Rádia Zlín, červen je ideální čas to napravit. Když se totiž zaregistrujete, získáte přístup k soutěžím, výhodám a informacím jenom mezi námi, dřív než ostatní. Prostě takový VIP pruh na dálnici zábavy. A navíc teď můžete vyhrát vstupenky na Karpaty Fest, jeden z nejkrásnějších festivalů široko daleko. Takže pokud chcete léto přivítat s dobrou muzikou a bez toho, abyste museli lovit vstupenky na poslední chvíli, přidejte se do klubu šampionů, protože být šampion neznamená jen vyhrávat. Někdy stačí vědět, kde se registrovat. Registraci najdete na našem webu, na webu Hit Rádia Zlín, a třeba právě vy odstartujete letošní léto na Karpaty Fest úplně zadáčo. Za chviličku Daša anebo Lucas Graham. Hrajeme hity, fajn sobotu s námi.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
1: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Horké chvilky zažili zákazníci holičství v tureckém Istanbulu. Doplně obsazené provozovny totiž před několika dny vtrhl bík. Nikdo se naštěstí nezranil. Zmatené zvíře svým pohybem v provozovně způsobilo jen škody na majetku. Načež se vydalo zase jinam. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na většině území republiky počítejte s přehánkami. Můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji desítku. Foukat bude čerstvý západní vítr.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.

0: For Camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For Camping. Venku je nám krásně.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební pozemek v Nekoři u Ústí nad Orlicí za 3 675 000 korun, byt 2 plus 1 v Doxech na Českolipsku za 2 800 000, rodinný dům v Nové Bystřici na Jindřichohradecku za 2 890 000, byt 1 plus 1 v Boskovicích u Blanska za 3 290 000 a rodinný dům v Hovoranech na Hodonínsku za 15,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
0: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Hit Radio, Hit Radio.
9: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
2: Já ho už naplánovala.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
1: Prosím, posadíme naši do restaurace
2: a budem řádit.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
4: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Say low.

0: začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio. It makes me feel...

0: Sorry. No.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: vaši ten výlet?
1: Já ho už naplánovala.
2: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
0: Prostě posadíme naše do restaurace
1: a budem řádit.
2: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
3: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
1: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz. Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Hit Radio Zlín. Zlepši

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. Zlin Aero.